0: tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. No, zašumte to.
1: Je tam toho, to se šumí takto. A ty rabce z toho trňa, štrň brň do trňa. A zkuste to teraz vyčernout za stříve.

0: Mě tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. No, zašumte to.
1: Je tam toho, to se šumí takto. A ty rabce z toho trňa, štrňk brňk do trňa. A zkuste to teda zvyčelnost zaspět.

0: niet.
1: Je taky vysoký, vezme ma na vrchol.
0: Ty moja malá, snad nebudeš mrchou.

0: Vy plačete, pane?
1: Tak to som nechcela.
0: No tak. Usmejte sa, pane. Mám to tu prešliapané.
1: A vôbec nie som zlá.
0: A spievajte, pane.

svět v srdci, aha. A papírová Praha, Krakou či Varšava, vždy kedy oslaba.

0: Vy plačete, pani?
1: Tak to som nechcela.
0: No tak. Usmejte sa, pani. Mám to tu prešliapané.
1: A vôbec nie som zlá.
0: A spievajte, pani.